ответ Всевышнего по отношению к статусу, у нас это уже морг на траву. Морг на траву, наверное, existuje ale lokal. Je dobré, ale moru si nemůžu kasa, a tahám moru si je. Ale nemám fěr, tak je fakt fakt jen jiná, a tahám moru si je pára na lima. A for example, pak moruka, aj haneka, ode lůže, kde tahanka, do lůže, a tahám moru si se rok nevěma, tak uda dlavost. Nejte vele, pája montu kameru by, když si tady dává moru si nemůžu afetadu. Jdeme kasa na dělá. E depois de dar o adubos